ma hitro polekač dlouh, korytu štalu nese, zredí se, usmradí, a rata z něha velik prast ben. Ach, ty Guido, ty spotkač dlouh, hned zajezd večnýma, za kvůlě kary štali, ano, bije si na rampín. An prav jo, Guido, da bol je to strašno chuda zima, ej, zna